0: dnešní epizodě podcastu Z džungle žargonu se podíváme na jeden ze základních kamenů, na nichž stojí fungování Evropské unie, takzvané smlouvy o EU. Možná už je znáte, ale pojďme si říct trochu víc o tom, o čem vlastně jsou a proč jsou tak důležité. Smlouvy o EU jsou právně závazné dohody uzavřené mezi všemi členskými státy EU. Stanoví základní pravidla, jak EU funguje, co může a co ne, a kdo o čem a jak rozhoduje. Země, která podepíše smlouvu o EU, se zavazuje, že se bude řídit pravidly v ní obsaženými. Jinými slovy, že se bude řídit právem Unie, spolupracovat s ostatními státy Unie a podílet se na práci společných orgánů, jako je Evropský parlament. Povinnosti uvedené ve smlouvách jsou závazné. Všechny státy je musí dodržovat. Kromě nich ale EU vydává i nezávazné texty, mezi něž patří politická prohlášení a doporučení. Ta udávají směr její činnosti v budoucnu. Nelze je ale vymáhat soudně. Příběh Evropské unie je příběh několika zemí, které se po válce rozhodly spojit a vybudovat mír a prosperitu. Všechno to začalo v 50. letech 20. století, nedlouho po konci druhé světové války. Byla to jednoduchá, za to silná myšlenka. Pokud země ekonomicky spolupracují, je mnohem méně pravděpodobné, že spolu zase začnou bojovat.
1: První přelomovou smlouvou byla v roce 1957 Římská smlouva, nazývaná také Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství. Jejím smyslem bylo navázat pevnější vztahy mezi evropskými ekonomikami a odstranit překážky, které stály v cestě vzájemnému obchodu. Hlavním cílem bylo vytvořit společný trh, v němž by se volně pohybovali lidé, služby a peníze. Nešlo ještě o založení Evropské unie, jak ji známe dnes, ale byl to důležitý základ.
0: O několik desetiletí později, v roce 1992, přišla zásadní změna – Maastrichtská smlouva. Známá také jako smlouva o Evropské unii. To byl okamžik, kdy se Evropská unie oficiálně zrodila. Už nešlo jen o ekonomickou spolupráci. K ní přibyla unie politická. Připravila také půdu pro zavedení jednotné měny eura a přišla s konceptem unijního občanství. To znamená, že lidé už nejsou jen občany svého státu, ale i občany Evropské unie jako takové a mají tak právo žít, pracovat a chodit k volbám kdekoliv na jejím území.
1: V následujících letech pak EU dál rostla a vyvíjela se. V roce 1997 byla podepsána Amsterdamská smlouva. Přinesla jednak změny, jež Unii pomohly lépe fungovat a jednak ji připravila na vstup nových členů. Také svěřila více pravomocí Evropskému parlamentu, čímž se Unie stala demokratičtější a odpovědnější vůči svým občanům.
0: A v roce 2007 přišla Lisabonská smlouva. Lze ji považovat za zatím poslední aktualizaci pravidel fungování EU. Zjednodušila rozhodování, posílila roli Evropského parlamentu i národních parlamentů, dodala Unii větší transparentnost a dala jí stálého předsedu Evropské rady a vysokého představitele pro zahraniční věci. Jinými slovy, silnější vedení na mezinárodní scéně.
1: Evropský parlament mezinárodní smlouvy nesepisuje, ale v jejich vzniku hraje důležitou úlohu. Je hlasem občanů Evropské unie a řadu změn, jež smlouvy přinášejí, musí právě on nejdříve schválit. Postupem času dali smlouvy parlamentu větší moc při tvorbě právních předpisů, v rozhodování o rozpočtu EU nebo volbě vedení Evropské komise. Parlament se podílí i na změnách smluv. Ty vyjednávají vlády členských států, ovšem parlament má poradní hlas a musí k ním zaujmout vlastní stanovisko.
0: Podtrženo sečteno. Smlouvy o EU stojí za vším, co Evropská unie dělá. Jsou to závazné dohody, které určují, jak unie funguje. Od obchodu a peněz, přes klimatickou politiku, až po demokratické principy
2: a mění se spolu s tím, jak se mění sama Evropská unie.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.